0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho

Kdo přišel z hůr, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a pozemské věci mluví. Ale ten, který přišel z nebe, je nade všechny. A co viděl a co slyšel, o tom svědčí, ale jeho svědectví žádný nepřijímá. Dopak přijímá jeho svědectví, spečetil to, že Bůh je pravdomluvný. Ten, koho poslal Bůh, mluví slovo Boží. Neboť mu Bůh dává nadmíru ze svého ducha. Otec miluje syna.

všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo však syna odmítá, neuzří život a hněv Boží na něm zůstává.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.